0: Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Tak jsme se dočkali. Pátek. Dobré ráno s Hitradiem 90. Toto jsme potřebovali 6 minut před 7. Tak napumpovat trochu energie obstarávaj Technotronic. A budeme hrát i dál nejvíc 90. v českém éteru za chvilku. Ale teď, co potřebujeme vědět o pátečním provozu. A to ví David.
1: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. non-stop.
2: Na trase s Chrudimi na Čáslav před Vrdy došlo ke srážce nákladního auta s osobním. Na místě zasahují záchranáři a policie. Místo je průjezdné jedním pruhem. Zdržení je minimální. No a z východních Čech se přesouváme na Vysočinu na příjezdu do Jihlavy za sjezdem z D1 směrem od Havlíčkova Brodu. Vyšetřuje policie nehodu nákladního auta. Místo je s opatrností průjezdné.
0: A já mám ještě dálnici D2, půlty kilometr ve směru na Bratislavu, tam dbejte zvýšené odpatrnosti kvůli porouchanému vozidlu na vozovce. A D1, 91. kilometr směrem na Prahu, stojí u krajnice nepojízdné nákladní auto, tak i tam opatrně.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
12: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
15: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: devadesátka.
1: První půlku pátku bude pršet, ale odpoledne to ustane a večer se obloha rozjasní. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Lou Bega a Mambo Number 5 je tu pro vás připraven. A před námi první červnový víkend, který vždycky voní jahodami. A vstupenkami na festival Metronom, které dneska rozdáme. 2x2, to jsou 4. To je info hlavně pro mě takhle po ránu. Já se jmenuji Vláďa Řepka, všechno prozradím, jaká je výherní písnička, jak se soutěží na Facebooku a už tam se můžete teď přihlásit. Příjemný pátek, minutu před 7, no vlastně už 7.
0: Hit Radio 90.

0: Dvě minuty nás dělí od 7:45. Dobré ráno s Hitrádiem 90. No na Alice Coopera se moc trsat nedá. Tak rozbalit riffy a kývat kšticema do rytmu. Ale mám tu něco, na co by se trsat dalo. Co třeba takovej král Jelimán z filmu Madagaskar? To už by šlo, ne?
1: Já tak rád trsám. Já tak rád trsám.
0: A proč to pouštím? Z ostravský zoo utekl lemur, kterého známe právě jako legendárního krále Jelimána z Madagaskaru, co ze všeho nejraději trsá. Tak pokud nás posloucháte v Ostravě a lemura kata uvidíte, nesahejte na něj, nechytejte ho, mohl by vás pokousat, raději volejte ředitele zoologický zahrady.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
7: Potisk dárky. Bilabil, CZ.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Tady se vám blíží splátečka a další.
12: A dost.
13: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Hit Radio 90.

Dobré ráno z New Order a 90-kovou předělávkou jejich hitu z roku 87, taková dvojitá nostalgická jízda a dvojitou porci vstupenek na celý festival Metronom, který se koná už za 14 dnů a kde se ukážou třeba Manic Street Preachers nebo Nick Cave či Sting, pro vás taky dneska máme. To, co teď slyšíte, to je ukázka z dnešní výherní písničky, která až zazní roku na to, a vy ji uslyšíte, tak točte 720 868 636 a můžete se zařadit po bok Báry, Veroniky a Kamila, kteří od nás tento týden už 6 vstupů dostali. A dneska bude dvojitá vstupenková jízda. Jízda od Alice Springs v 728 teď, Hit Radio 90.

0: Pet Shop Boys jedou v 7:39, skoro, na Hit Radio 90. Za chvilku je vystřídá z filmu Mission Impossible hlavní téma. Mission Impossible, to se zdá, že i dnešní doprava. Na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu nabouralo osobní auto do dopravní značky, tak tam opatrně. Na dálnici D8 v tunelu Panenská na 85. kilometru směrem do Prahy, na Drážďany, stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka. A ještě dálnice D7 na 59. kilometru směrem od Chomutova na Prahu leží na vozovce sražený divočák. Tak tam dejte pozor a jeďte opatrně.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady. Skonto nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: A čelovky vaření a papání?
7: Máme.
6: A batůžek malý a velký?
7: Máme.
6: A co boty a botičky do každého počasí?
7: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Je to Radio 97.52, holandský stůl, tu Brothers on the Fourth Floor. Pěkné ráno.
1: Hit Radio 90.
0: A podíváme se na to, jak to jede, nebo spíš nejede. Na výjezdu z Prahy v Lipské ulici před odbočkou k letišti směrem na Chomutov se vytvořila asi 3-kilometrová kolona. Ještě jednou D7, 59. kilometr v opačném směru z Chomutova na Prahu. Tam leží na vozovce sražený divočák, tak tam dejte pozor. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most před Lanovým mostem došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří už od sjezdu ze Zaběhlic. Na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu nabouralo osobní auto do dopravní značky. A ještě jednou dálnice D8 v tunelu Panenská na 85. kilometru směrem od Prahy na Drážďany stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka. Tak jeďte opatrně.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
3: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
4: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
15: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6. 6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6. 6. Praha.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: tisku levně.cz.
19: Náplně hned.
18: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
19: Rádia.cz Hit Radio 90. Krátké zprávy.
20: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Poslanci budou dnes opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Vybírat budou také novou ombudsmanku. Na programu je i kauza Dozimetr nebo volba členů Rady České televize. Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly dvě tragické nehody, plně zprůjezdnily dnes kolem 3 hodiny ráno. Informovalo o tom Národní dopravní informační centrum. Uzavřená byla od odpoledne. Knihovna Václava Havla nekončí, má peníze krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezónu. Řekl to zbylý člen správní rady David Dušek. Pro letošek knihovna financování zajištěné má. V soutěži Zelená obec roku letos uspěli Prosetíne na Chrudimsku, Bělotíne na Přerovsku a Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. Ocenění sociální počin roku získali Šlapanice v okrese Brno-Venkov. Vítězové si mezi sebou rozdělí odměnu 1,4 miliony korun. No a čeští fotbalisté porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Šik. Trefili se i Tomáš Chorým. Pojistku přidal Denis Višinský.
0: Davide, díky, doplním tě. Pršet bude celé dopoledne. Vyjasní se až odpoledne. Večer se obloha úplně rozjasní. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Minutu před 8 vás sladí Hit Radio 90 s Vláďou Řepkou. Dobré ráno. Michaela Jacksona pro vás mám založeného, hned ho pustím. A taky nabídnu ostrov, kousek od Rujány za pár korun. Vyplatí se počkat.
19: Hit Radio.

jsme Hit Radio 90 v 80 s německými Liquido. Dobré ráno. A to se hodí, protože na německý ostrov vás chci vzít. Včera se totiž jeden prodal za 60 tisíc eur, což není úplně moc. 1,4 milionu korun v přepočtu. Je v Baltském moři, sice kousek od Rujány, a má nějakých 250 metrů čtverečních, což je menší tenisový kurt. A zní to romanticky, ale asi byste ho nechtěli. Vybudovala ho armáda Německé demokratické republiky v 50. letech minulého století a je docela v havarijním stavu. Ale šťastný kupec, ten má radost, z ostrova chce udělat kulturní centrum, kde se budou konat například svatby. A zahrát může přijet třeba John Cicada. To hrajeme za chvilku na Hit Radio 90.

0: na www.levnězcíny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor. Go,
3: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ladiva z Undercover na Hitradio 90, 5 minut před 8:30, pěkné ráno. U téhle písničky už se od roku 92, co vznikla, řeší, jestli vokály k ní náhodou nenaspíval Freddie Mercury. A i když samotní producenti říkají, že nespívá, fanoušci tomu stejně nechtějí věřit a jedou si svou. To poradím Markétě Rachmanové, Ivovi a Michalovi, aby se fenoménu Věřte, nevěřte věnovali v některém z dalších dílů podcastu Vypalovačka. Mimochodem v neděli bude mít premiéru úplně nový díl o Michaelu Jacksonovi a mezi tím můžete sjet některý ze starších. Třeba o tom, jak jsme poslouchali muziku v devadesátkách a proč se olizovaly baterky, Michale.
1: Spolužák ve škole měl taky Walkmana, když mu došly baterky, tak je začal olizovat. Že to prej dodalo tomu energii. Já nevím, jestli to skutečně mělo ten účinek. On ty baterky, ty tuškový baterky.
2: My jsme fakt dělali strašný věci.
1: Volizoval a myslel si, že tomu dodá nějakou energii, nějakou šťávu.
2: Lízat něco, abys tomu dodal energii.
3: To už nikdo nepochopí.
0: No tak jestli se chcete zasmát, Vypalovačka, podcast o fenoménech 90. let, najdete ho na YouTube, podcastových platformách a hlavně na našem webu Hitradio 90. Pozor, na Facebooku stále soutěžíme o vstupenky na Stinga, Manic Street Preachers a Nicka Cavea. Tak se tam podívejte, napište, s kým byste chtěli jít a na koho. A máte je v kapse. Teď Niaga až Jord, Hitradio 90.

0: Energie, co jsme potřebovali, ať ten pátek přežijeme. Spice Girls 8.37 na Hit Radio 90. Dobré ráno. Pamatujeme si je všichni, že jo? A dokázali bychom je vyjmenovat jednotlivý členky postupně? Tak pojďme to zkusit. Victoria, ta je jasná, od Beckhama, Emma, blondýnka, Mel B, to byla taková ta kudrnatá, Jerry Halliwell, Ginger Spice a Mel C, Sporty Spice, no tak jsme to dali nějak dohromady. Budeme pokračovat za chvilku, dám třeba Scatman's World na Hit Radio 90, těším se.
1: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland. Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Devadesátky jsou zpátky.

0: Pět minut před desátou In Recycle na Hit Radio 90 a David pro nás má informace, co se děje na silnicích.
1: A začínáme na jihu Čech na dálnici D3 mezi 131. a 158. a 5. kilometrem ve směru na Kaplici bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky. Přesouváme se na Vysočinu v Třebíči v Palackého ulici na křižovatce s Táborskou. Bourala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností. No a ještě pohled na sever Čech na dálnici D7 mezi 660. a 70. kilometrem ve směru na Chobotov. Budou u Krajnice probíhat údržbové práce. Mějte pevné nervy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5. Skonto nabité.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťují nyní dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Stále zataženo, ale odpoledne by se to mohlo od západu začít trhat a až večer bude déšť slábnout a vyjasní se. Nejvyšší teploty 16 až 21, na východě Slezska ale může být až 23 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Radio 90, je 9, ne 10, jak jsem říkal před chvilkou, jsem se nějak předběhl v čase. Se budu muset asi znovu naučit hodiny. Já se jmenuji Vláďa Řepka a ještě jedno jméno zmíním, jak Jakub Menčík, to je naše česká tenisová naděje. Ve Francii už zvládl 5 těžkých zápasů, překonal fyzické vyčerpání a dneska před ním stojí semifinále. Dneska ve 14.30, Jakube, držíme palce, teď Unique 2 na Hit Radio 90.
0: Hit Radio 90.

0: Freddie Mercury, 3:15, krásný pátek. Tohle to je přesně písnička na uklidnění, třeba jestli se bojíte létat, vzal bych si ji do uší do letadla. Vám asi teda, jestli se bojíte létat, nepřidal ten včerejší incident ve Frankfurtu na letišti, kde se zbortil nejnovějšímu letadlu podvozek a letadlo dopadlo na letištní plochu. Co se stalo, to zatím dopravce i provozovatel letiště vyšetřují, zatím jediný incident potvrdili a slíbili, že sdělí podrobnosti později. Tak už nepadají jenom letadla z nebe, už padají letadla i na zemi. Ale nestraším a za chvilku hraju třeba Síla na Hit Radio 90. Krásný pátek.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Příjemný pátek s M People v 9.27 na Hit Radio 90. Hned je vystřídají Rolling Stones, legendy, které vydávají v červenci novou desku, a zpěvák Mick Jagger krátce po vypuštění alba oslaví, no tak schválně, kolikátý narozeniny? 83. A promluvil taky o možnosti, že Stouni vyrazí na turné. Letos to ale nebude. Teď Anybody Seen My Baby, Hit Radio 90.

0: 9.38, pěkný pátek. Už je téměř 99% jistota, že dneska za Štědrého strýčka nebudu. Hrajeme odvalísky na Metronom, kde za 2 týdny zahrají třeba Manic Street Preachers, Sting nebo Nick Cave. To, co hraje pode mnou, jsou právě Menici a dnešní výherní písnička. Takže až ji uslyšíte, třeba u Markéty, točte Hit Radio 90 720 868 636 a Markéta vám dá 2 lístky na celý festival, které pořídíte normálně za 8 000 korun. A jestli neradi mluvíte do rádia, tak 2 vstupy rozdáváme i na Facebooku.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkava.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: 90.

0: Jestli tam slyšíte Johna Lennona, tak nejste moc daleko. Tady totiž to jabko opravdu nepadlo daleko od stromu. Julian Lennon, jeho syn, Saltwater na Hit Rádiu 90. 5 minut před 10. Pojďme na silnice.
1: Na trase z Chebu na Planou v Chodové Plané havarovalo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením, zdržení je minimální. Ze západních Čech se přesouváme do hlavního města v Praze v ulici Nad Lesem mezi křižovatkami ulic Nad Údolím a mezi Stráněmi probíhá rekonstrukce vozovky. No a ještě jižní Čechy na Jindřichohradecku na výjezdu z Pluhova Žďáru směrem na Velký Ratmírov havarovalo nákladní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Mějte za volantem pevné nervy.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Trojka.
1: Déšť postupuje zvolna z Čech na Moravu a taky do Slezska. Místy s přeháňkami nás dneska čeká den, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty od 16 do 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dobré páteční dopoledne, je 5. června, počasí na gumáky, ale k večeru už snad suchou nohou k víkendu. Tak opatrně hlavně na cestách, žádný smyky v práci. Markéta s vámi a na stole dva lístky na Metronom Prák. Tak stačí poslouchat pozorně, jakmile uslyšíte Manic Street Preachers. Je to signál, že máte volat na 728-68-636. Hezký den.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: FM, nejvíc 90. v českým éteru, jsme Hit Radio 90. A důležitou stopou jsou samozřejmě Roxette. Per Gessle mohl po smrti Marie Fredriksen už jenom sedět se zalomenýma rukama, prohlížet si minulý úspěchy, ale dal se dokupy s novou mladou zpěvačkou a táhnou tuhletu Roxette káru dál. Je pravda, že jsou fanoušci, co to berou jako zradu a skupina pro ně právě s odchodem Marie skončila. Nicméně pořád v akci a hlavně na velkých festivalech jsou i letos Offspring. Už za chvíli na Hit Rádiu 90. Hezký pátek.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Un, dos, tres!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
7: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou Pet Shop Boys a hit, který voní dovolenou mořem, slunečníkama za 20 euro v tom lepším případě. No za měsíc už budeme mít týden prázdnin za sebou, tak jenom připomínka, kontroly na italských letištích a v přístavech jsou opravdu nekompromisní, za odvážení písku, mušlí nebo kamínku v petlahvích hrozí vysoký pokuty. Jestli si třeba v Pozitánu vykročíte do města jenom v plavkách nebo pánové s holým břichem, tak vás vykážou z města. A pokud chcete navštívit ty nejkrásnější pláže na Sardinii, tak bez mobilu a včasní rezervace to nepůjde, protože hned 9 top pláží zavedlo denní limity na počet návštěvníků, rezervační systém a hlavně vstupný. Takže místo chytání bronzu to bude možná občas dramatický lovení signálu, abyste urvali ten poslední flek na pláži. Devadesátky jsou zpátky. Hrajeme nejvíc devadesátek v českým éteru. Čeká nás Lucie, W a právě teď Sting. Hezké dopoledne.

0: Hadi vstávají, ale dneska se moc vyhřívat na slunci nebudou, protože slunce nebude až zítra. I když festival Trutnov funguje 42 let, tak Lucie oslavila 40 a jejich cesty se protnou vůbec poprvé právě v letošním roce. Kapela dokonce zvažuje, že pro trutnovský publikum složí a poprvý na živo tam zahraje zcela novou píseň. Na festivalu vystoupí vedle toho i Jasná páka, kde za bicími sedí David Koller, takže fanoušci vlastně během jednoho víkendu uvidí obě dvě ty větve rozchodu. Těžko říct, jaká bude nálada v zákulisí, protože potkat svýho ex po rozchodu nechceš ani na tom míru milovným místě, jako je rockový festival. Hit Radio 90, za chvíli zpátky, Mike Oldfield bude, hezký den.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Za chvilku bude 11 hodin. Karen Ramirez, pátek. Pokud jste na silnicích, tak doufám, že to všechno plyne, jak má. Největší odpolední špička je tak ještě 2 hodiny od nás vzdálená, ale některé problémy už hlásíte teď. Třeba na Berounsku mezi Netolicemi a Lochovicemi havarovalo nákladní vozidlo, které skončilo v příkopě. Komunikace je dočasně uzavřena. Davide?
1: V Českých Budějovicích na Husově třídě na křižovatce s ulicí Jaroslava Haška bourala dvě osobní vozidla, počítejte s omezením. A z jižních Čech se přesouváme do jižní Moravy. Na dálnici D2 na 52. kilometru ve směru na Bratislavu stojí na vozovce odstavené osobní auto. A ještě koukneme na severní Moravu v Ostravě, na Rudné před nájezdem na Místeckou směrem na Havířov havarovala dvě osobní auta, blokují částečně provoz, kolona se zatím netvoří. Přejeme všem šťastnou cestu bez nehod.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
7: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
8: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Acema, jde to i bez banky.
14: A čelovky vaření a papání?
15: Máme.
14: A batůžek malý a velký?
15: Máme.
14: A co boty a botičky do každého počasí?
15: Jasně, že máme.
16: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých Lázních. Těšíme se na vás.
18: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
19: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
18: A proč?
19: Mrknout se na auto.
18: A proč?
20: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
21: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
22: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
23: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté Lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté Lázně.
24: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
25: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.

0: Dneska bude celý den zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Večer budou srážky ale ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21. Sobota už bude jasná, polojasná, teploty 21 až 26.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Páteční dopoledne nezastavuje a tenista Jakub Menšík dneska hraje životní utkání o postup do finále Roland Garros. Proti Zverevovi nastoupí ve 14:30. Tak kdyby se tohle povedlo, byl by ten pátek ještě lepší. Markéta s vámi, hezký den.
1: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, 9 minut po 11. 19. až 21. června proběhne na letišti v Letňanech festival Metronom. Přesunul se sem ze Stromovky, kde kotvil dlouhý roky, a tomu samozřejmě odpovídá i line-up. Přijede Sting, taky Nick Cave,

0: taky Manic Street Preachers a právě tahle parta vám může už velmi brzy přinést třídenní vstupné pro dva lidi. 720 868 636, volejte sem k nám do studia Hit Rádia 90 ve chvíli, kdy uslyšíte Manic Street Preachers a jejich Design for Life. Jak říkám, nebude to dlouho trvat.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz. Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
11: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
15: Devadesátky jsou zpátky.

0: To jsou oni. Vám opravdu nic neuteče. To jsou Manic Street Preachers, Design for Life, dnešní výherní signál. Právě teď na Hit Rádiu 90. A vítám tady Věrku. Ahoj Věruš, čau.
1: Ahoj, Markéto.
0: Tak ty jsi to všechno chytila. Jak se ti to povedlo?
1: No, sledovala jsem to, že to přijde a ani tomu nevěřím, že jsem to vyhrála.
0: U čeho jsme tě vyrušili tím výherním signálem? Co děláš? Kde jsi? Povídej.
1: No, dneska mám volno, já pracuju na směny, takže peču teďko kremrole bráchovi k 50. na oslavu, tak teďko mezi pečením to mám zapnutý, tak jsem byla připravena.
0: Jaký jsi měla týden? Je pátek, pojď to nějak s námi zhodnotit. Co se ti povedlo a co úplně vůbec? Ty kremrole, doufám, se zatím dařej.
1: Zatím dobrý, ještě budu plnit večer, ale zatím dobrý.
0: A jinak, byly tady nějaký nemilý chvíle v týdnu, nebo to všechno jede?
1: Ne, v práci náročný, ale jinak týden takový standardní.
0: Co děláš, Věru?
1: Zdravotní sestřičku.
0: A tak to velký obdiv.
1: Na dvanáctky.
0: Chodíš na festivaly za muzikou, za písničkou nebo na koncerty obecně?
1: No, loni jsem byla v Ostravě, hlavně na Stingovi jsme právě byli. A letos bych to chtěla asi dceři věnovat, nebo jestli, nevím, jestli ty vstupenky jsou jako třídení, že může třeba se rodina střídat, nebo jestli musí jenom ten jeden člověk.
0: Já si myslím, že jsou nepřenosný, protože jakmile dostaneš nárameček v pátek, tak v neděli ho zkrátka sundáváš. Jo? Tak Sting bude jedním z těch vystupujících, samozřejmě Nick Cave a taky Manic Street Preachers, který si slyšela. Oblíbený zpěvák, skupina z 90. ještě pojď nám říct, koho máš ráda?
1: 90. No tak Stinga, Manic Street Preachers, jsou mý oblíbený. Aha. Eros Ramazzotti.
0: Wow.
1: LP, to vše. Jasně.
0: No, tak je vidět, že se vyznáš, že jsi zavolala ta, která si to má zasloužit. Věru, děkuju moc, že jsi zavolala a snad jsme ti ten pátek udělali ještě hezčí k těm kremrolím.
1: To úplně úžasný.
0: Tak se měj krásně, užijte si festival, ať už ty, anebo někdo z rodiny a poslouchej dál Hit Radio 90. Hezký den, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: A jenom připomínám, že o lístky na metronom soutěžíme stále ještě na Facebooku Hit Rádia 90. Takže se tam podívejte, napište, máte ještě posledních pár hodin na to, abyste vyhráli lupeny v hodnotě víc jak 8 000 korun.

0: Tahle ženská je taky nezastavitelná střela. Momentálně jde jako host, který otevírá koncert skupiny Take That na turné po Anglii. Aby se prostě divák nenudil u nějaký začínající předkapely, tak pánové sáhli po téhle jistotě. Protože Oasis někde řekli, že pro něj letošní rok pouze ve znamení fotbalu, tak čekáme, jaký plány z nich vypadnou na rok 27. Za chvíli Don't Look Back in Anger, tady na Hit Rádiu 90. Hezký pátek.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: A čelovky vaření a papání?
5: Máme.
4: A batůžek malý a velký?
5: Máme.
4: A co boty a botičky do každého počasí?
5: Jasně, že máme.
6: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Poslední hit, který stihneme v pátek dopoledne, 5. června, jsou Oasis.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
9: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás. Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
11: Mrknout se na auto.
2: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.
16: Hey!

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Hezké poledne, máme pro vás souhrn zpráv. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Vláda o složení delegace na červencový summit NATO rozhodne 22. června, řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Na přejezdu u Prostějova došlo dopoledne ke srážce osobního vlaku s kamionem. 8 lidí se lehce zranilo, sanitky je převezly do nemocnic. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa uspěli. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. A tenista Jakub Menšík zabojuje o postup do finále Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu odpoledne vyzve Němce Alexandra Zvereva.
2: Počasí zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, večer ale ustávání srážek. Teploty do 21, zítra už bude jasno, polojasno a teploty 21 až 26.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Krásný pátek, lístky na Metronom Festival pořád rozdáváme na Facebooku Hit Radio 90, ale už na to máte opravdu jenom posledních pár hodin. Tak kdo by rád vyrazil a ušetřil, není jednodušší cesta než přes naše sociální sítě. Markéta s vámi, posílám iPhone 65.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju.
6: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Odplouvám

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín
3: Ninja Park!
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
3: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: načíná. Přeju vám krásný pátek. Za chvíli další velké hity 90. let. Ale ještě předtím samozřejmě také aktuální informace.
1: A jdeme do západních Čech na trase Cheb Mariánské Lázně. U Dolního Žandova leží na vozovce rozházené šrouby. Projíždějte tudy se sníženou rychlostí. No a přesouváme se na střední Moravu na dálnici D1 mezi 298. až 282. kilometrem směrem na Prahu. Bude na krajnici probíhat údržba kanalizace. No a ještě pohled do východních Čech v Náchodě v Lipové ulici mezi křižovatkami ulic Strma a Cvrčkova. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Přejeme všem řidičům pevné nervy.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: dneska je to zase takové zamračené, ještě se může objevit déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, i když k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 16 až 21. Jak by mělo být v sobotu? Zpočátku jasno až polojasno, ráno místy mlhavo, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer, kdy už se v Čechách ale můžou místy objevit i přehánky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 10 až 4, nejvyšší denní 21 až 26 stupňů Celsia. V neděli by mělo být podobně, v noci teda akorát o něco větší teplo.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Teď jsme si všechno to důležité řekli, tak už odbyla 14. To znamená, nezdržujme to dál a pojďme hrát.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Hosty, horny, nadržení můžeme být samozřejmě nejenom v tom sexuálním smyslu, ale třeba i na nějaké dobré jídlo, očekávání nějakého pěkného dárku či události. Už za čtvrt hodiny by mělo začít to semifinále Menšíka se Zverevem na Roland Garros. Tak už se připravme na to fandění. Budeme hodně držet palce. Za chvíli k tomu ještě jeden český hit od Činasky na Hit Rádiu 90.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ. Go, go,
9: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Bobby Brown na Hitrádiu 90, Two Can Play That Game. Dneska odpoledne je to hlavně o tenise, který právě můžou hrát, jenom dva, ale klasický fotbal ne. Jestli jste v práci narazili na kolegu, co nevypadal úplně svěže, anebo rovnou klimbal, tak je to proto, že si v noci vlastně tak trošku vyzkoušel, jak to bude vypadat během toho nadcházejícího mistrovství světa. Česká represi to taky vyzkoušela v přípravném zápase s Guatemalou. V druhé části prvního poločasu měl soupeř docela dost šancí a srovnal na 1-1, ale pak už jsme to zvládli, přidali dva góly v poločase druhém, všichni spokojeni, hráči, trenéři, fanoušci, no tak ještě, aby to vyšlo i za týden s Koreou. Za chvíli ale na Hitrádiu 90, jedna skvělá dáma, Glenys Morissette a Thank You, tohle už je Billy Joel, The River of Dreams. Užívejte pátek.

0: Jedinečná Alanis Morissette, která nám teď na Hit Radio 90 rozpívává Thank You, měla narosky teď v pondělí. A samozřejmě jsme si to taky připomněli. Dneska má půlku letiny pán, který je taky respektovaným hercem. Ale v 90kách měl spoustu hitů, které si na Hit Radio 90 pravidelně hrajeme. Tři z nich si dáme jako 3 ve 3. Do té doby třeba Wet, Wet, Wet.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Sádka šakalí léta, Honzy Kalouska, 15:05, za chvíli už 3:03, předtím aktuální informace od Lucie.
1: Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most před sjezdem na Spořilov bourala dvě osobní auta. Blokují tam jeden jízdní pruh, kolona má téměř 2 kilometry. Na dálnici D1 na 195. kilometru směrem na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním a blokují jeden jízdní pruh. Zdržíte se tam asi 30 minut. A popojíždět budete i na dálnici D1. Na 10.5. kilometru ve směru na Brno došlo k požáru auta a blokovaný je tam jeden pruh. Kolona má téměř 1 kilometr.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: trošku jasno až polojasno, ráno místy mlhavo, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. A to už se v Čechách můžou místy objevit i přehánky, ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 10 a 4 stupni, nejvyšší denní 21 až 26, s tím, že v neděli by mělo být podobně.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dneska je mu 55. Známe ho z mnoha úspěšných filmů. Dokonalá bouře, Loupež po italsku, Čtyři bratři, Tři králové a dvou dílů Transformers či komedii Média a táta je doma. A taky z kvalitních dramat, za které se vysloužil i různé ceny, včetně nominace na Oscara. Hříšné boogie, Fighter a Skrytá identita. Tam byla ta nominace na Oscara. No, kdo by to byl řekl do takového namyšleného zpratka a taky vlastně zákonem popotahovaného násilníka, který byl chvíli v New Kids on the Block. Potom se prosadil jako model spodního prádla a ještě než se chytil jako herec Mark Wahlberg, měl hodně úspěšnou hudební kariéru jako Marky Mark. A tu si teď připomeneme na Hit Radio 90.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: odpoledne trávíme spolu na Hit Rádiu 90 a jsme vlastně taky happy, ale dneska jsou hlavně happy people ti z blízkého okolí Marka Wahlberga, který slaví 55. narozeniny. Proto jsme si taky připomněli jeho úspěšnou 90-kovou hudební kariéru, kdy si říkal Marky Mark, nejprve tu byl se svou skupinou do Funky Bunch a obrovským hitem Good Vibrations, potom solově s hitem No Mercy a potom ještě taky s Prince majitelem Joem. Happy people. Na našich sociálních sítích mu taky přejeme všechno nejlepší, tak se můžete přidat. A k tomu se taky podívat, jak pořád skvěle Mark Wahlberg vypadá. No a když už budete na tom Facebooku, tak se taky ještě můžete zahrát o vstupenky na Metronom Festival.
1: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
4: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Devadesátky jsou zpátky.

Fatboy Slim, right here, right now, na Hitrádiu 90. No a co se děje právě teď na pařížském Grand Slamu? Oba semifinalisté, jak náš Jakub Menšík, tak soupeř Alexander Zverev si drží svá podání. Je to 4-4 v prvním setu. Držíme palce dál, no a teď si taky hrajeme Ace of Base a Don't Turn Around na Hitrádiu 90.

0: Hit Radio 90, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. O tahleté skupině se hodně bavíme v tom zatím posledním díle našeho podcastu Vypalovačka, který je na téma boybandů, ale už teď v neděli bude mít premiéru nový díl o Michaelovi Jacksonovi. Objeví se pozítří 18 hodin na podcastových platformách, YouTube kanále Hit Radio a nebo na stránkách hitradio90.cz. Tak se těšte. No a co se za chvíli objeví ve vysílání Hit Radio 90? Roxette a Crash Boom Bang.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byl jeden krásný hudební souboj na Hit Radio 90, kytary Davea Stewarta a saxofonu Candy Dolfer. Souboj Menšíka se Zverevem teda není pro české fanoušky zatím až tak krásný. Kuba prohrál první set a v druhém už přišlo podání, no tak věřme v obrat. Aspoň, že Syniaková už do finále deblu postoupila s parťačkou Taylor Townsend. Teď naše parťačka, Lucie Vytvarová.
1: 30-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 před Brnem ve směru do Prahy. Do kolony najdete na stém 88. kilometru a popojíždět budete až po sjezd na bratislavskou dálnici. Pokud pojedete po pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, počítejte se zdržením okolo 20 minut od Rozvadovské spojky až po Barandovský most. Tato kolona ovlivňuje příjezd do Prahy po dálnici D5, kde budete popojíždět od exitu Rudná okolo 10 minut. A na dálnici D6 se vyšetřuje nehoda 3 osobních aut u Pavlova. Zdržíte se tam okolo 10 minut.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já tě hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku. Babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
10: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj.
11: A teď?
10: Voda, slunce,
11: drink v ruce,
10: večer u Vltavy.
11: Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala.
10: Žluté lázně v Podolí,
11: MHD, na kole i pěšky za chvíli.
10: Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
4: A proč?
12: Mrknout se na auto.
4: A proč?
13: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
0: V sobotu by mělo být zpočátku jasno až polojasno, během dne pak bude oblačnost přibývat, na Moravě a ve Slezsku se tak stane až později odpoledne a večer, to už se v Čechách můžou místy objevit i přehánky, ojedinělé bouřky. Nejnižší noční teploty 10 až 4, nejvyšší denní 21 až 26 a v neděli by mělo být podobně.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Právě teď odbyla 16. Věřím, že už máte všechny povinnosti za sebou a už třeba vyrážíte i někam na víkend. Ale i k tomu, že jste třeba ještě v práci, vám budeme skvěle hrát. Jenom ty nejlepší devadesátky.
2: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Hit Rádia 90 teď obohatil skvost The Smashing Pumpkins z velmi oceňovaného a na 7 Grammy nominovaného alba Melancholy and the Infinite Sadness, do dneška se umisťujícího hodně vysoko v různých anketách nejlepších desek všech dob. Zahráli jsme si Tonight na Hit Rádiu 90. No a za chvíli hodně zrychlíme, bude tady gala.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování.

0: Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hit Radio 90 New Kids on the Block a Tonight. Předtím jsme se hráli The Smashing Pumpkins a Tonight Tonight, tak když se nás všichni ptají, co máme v plánu na dnešní večer, tak já to vykopnu. Chci si pustit jednu devadesátkovou klasiku, která nedávno vyšla na Blu-ray a jeho Ultra HD bratříčkovi v takové té krásné kovové sběratelské krabičce, tedy v takzvaném steelbooku, na kterém je vyobrazen i ten známý motiv filmu, takové to růžové mídlo s nápisem Fight Club. Takže je jasné, o který film jde, ale teď už dodržím pravidlo číslo 1 i 2 a nebudu o tom dále mluvit. Nechám spíš zpívat královnu popu Madonu Take a Bow na Hit Radio 90.

0: Příští týden to začíná. První zápas české repre na letošním fotbalovém šampionátu bude v pátek ve 4 ráno našeho času. Soupeřem bude Jižní Korea. No ale teď sledujeme snahu Jakuba Menšíka probojovat se do finále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Úplně to nejde, první dva sety se Zverevem prohrál, tak zkusme ještě trošku víc fandit.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Čas na eurodancového mistra DJ Boba, tak jsme si dali jeho Everybody. Finišuje nám to 8 minut před 17. Před námi aktuální informace od Lucie doprava, od Dominika souhrn zpráv a potom vám tak ještě povím něco k počasí.
1: Na dálnici D6 se stále vyšetřuje nehoda 3 osobních aut u Pavlova. Zdržíte se tam okolo 5 minut. S 30-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Do kolony najdete na 188. kilometru a popojíždět budete až po sjezd na bratislavskou dálnici. A pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, počítejte se silným provozem od Rozvadovské spojky až po Barandovský most. Tato kolona ovlivňuje také příjezd do Prahy po dálnici D5.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
10: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme souhrnem zpráv. Dobré odpoledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci tak ušetří 715 korun měsíčně. Hlava státu podepsala i novelu, podle které si nastávající maminka nebude moci zvolit výši předporodní rodičovské. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Poslanci zvolili nominantku hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tak po dnešku kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Posádka Mezinárodní vesmírné stanice dostala pokyn ukrýt se ve svých kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci, a to kvůli úniku vzduchu. A tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsend na Roland Garros pokračují dál. Česko-americký pár dnes uspěl v semifinále 4 hry a na pařížském Grand Slamu si tedy zahraje o titul.
2: Jak by mělo být o víkendu? V sobotu zpočátku jasno až polojasno, ráno místy mlhavo, během dne se pak bude objevovat oblačnost, hlavně tedy na Moravě a ve Slezsku, až později odpoledne a večer, kdy už teda v Čechách můžou se místy objevit i přehánky, ojedinělé bouřky, nejnižší noční teploty 10 až 4, nejvyšší denní 21 až 26 stupňů Celsia. V neděli by mělo být polojasno až oblačno, místy s přehánkami, hlavně na severu a severovýchodě, odpoledne a večer pak ustávání srážek a ubývání oblačnosti, nejnižší noční teploty mezi 14 a 10, nejvyšší denní 19 až 26.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Tak, Jakub Menšík snad pomalu začíná otáčet semifinále se Zverevem. Po dvou prohraných setech 5-7, 2-6, ten třetí vyhrál 6-3, tak držme palce dál a taky si dál pojďme hrát jen ty největší hity 90. let.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Sambo Eni, který se objevil třeba i jako motiv 90-kového hororu Sleepwalkers, podle románu Stephena Kinga, použili Fugees do tohoto svého hitu Ready or Not, který jsme si zahráli na Hit Rádiu 90. Za chvíli už ATB.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
7: CZ. Náplně hned.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
9: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Šalom, až jednou na Hit Radio 90. Jak můžete vidět i na Facebooku a Instagramu Hit Radio 90, tak dneska slaví 55. Mark Wahlberg, skvělý herec, který měl i velmi úspěšné 90. období v hudební sféře jako Marky Mark. To jsme si už připomněli i v naší další pravidelnosti 3 ve 3, ale teď si naším filmovým hitem v 5:30 pojďme připomenout první velký film, ve kterém si Mark zahrál. Šlo o komedii Zbuďte se vojáci s Dannym DeVittem v hlavní roli, ve které tedy Mark hrál jednu z vedlejších a taky do filmu přispěl několika písněmi, včetně této spolupráce s Prince Michaelem Joem.

0: byl náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hitrádiu 90 z komedie Vzbuďte se vojáci, Life in the Streets, Prince Ayatollah Joe a Markyho Marka, který se v tom filmu také objevil jako herec Mark Wahlberg. Dneska slaví 55. Proto jsme si tuto píseň zahráli na Hitrádiu 90. Marku, všechno nejlepší. Teď taky aktuální informace z dopravy od Lucie.
1: Hromadná nehoda pěti osobních aut komplikuje provoz na dálnici D10 na 40,5 kilometru směrem na Turnov. Neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh. Zdržíte se okolo 40 minut. Bouralo se také na dálnici D8 na 27,5 kilometru ve směru na Prahu. Srazila se tam dvě osobní auta. Blokují levý pruh. Zdržíte se kolem 20 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Záběhlice se srazilo osobní auto s nákladním. Je tam silný provoz. Počítejte se zdržením v koloně.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: A čelovky vaření a papání?
5: Máme.
4: A batůžek malý a velký?
5: Máme.
4: A co boty a botičky do každého počasí?
5: Jasně, že máme.
6: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
1: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
2: Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Devadesátky. Nejlepší

0: Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu
4: levně.cz. Náplně hned.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90. Hit Rádio 90.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hitrádio 90. Hitrádio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Rodinný dům v Postupicích na Benešovsku za 5 milionů 990 tisíc. Rodinný dům v Chodské Lhotě na Domažlicku za 16 milionů 600 tisíc. Byt 2 plus KK v Mladé Boleslavi za 6 milionů 290 tisíc. Pozemek k bydlení v obci Rybník na Domažlicku za 990 tisíc. A rodinný dům v obci Stachy na Prachaticku za 6 milionů 950 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Stres.
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar!
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete si.
10: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
0: Hit Radio 90.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.